0: Plenty of Time with Nothing to Do, čistý nový album na Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcie trenčí úsled samosti je jedno parče.
1: Koje to je na nich hora? Kuitu, se bude tuk v Sofia. Skoro. Hej, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcie trenčí úsled tuku 5 minuty.